Indigo Blue. Dříve večer s Rádiem B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Pomatený tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozhlídne se zaře a. Kytarista na Ečko, prakamaráda strategicky pověsí, a když se zhoupne, dá

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Hasiči zaznamenali nedělní požár domu na Olomoucku, který zanechal dva zraněné. Z nichž jeden je s popáleninami na téměř polovině těla ve vážném stavu. Oheň způsobil škodu odhadovanou na 1,5 milionu korun. Tragický incident vyvolává otázky ohledně bezpečnostních opatření a možných příčin požáru. Praha se potýká s nedostatkem středních škol, což už několik let trápí deváťáky i jejich rodiče. Letos v prvním kole přijímacího řízení uspělo jen 68% uchazečů v Praze, zatímco celorepublikově to bylo téměř 82%. Nadcházející komunální volby rozhodnou, zda se Pražané dočkají nových škol, a redakce oslovila 7 kandidátů na primátora s návrhy na řešení této krize. Po krátkém víkendovém ochlazení do Česka míří vedro z Afriky, odpolední teploty se budou pohybovat těsně pod 40. Čekají nás tropické noci, ale od středy přijde více mraků. Vedra postupně ukončí přehánky a bouřky. Americké stíhačky F-35 nejenže chrání české nebe střelami, ale také monitorují vzdušný prostor a poskytují informace pozemní protivzdušné obraně. Tím posilují schopnost reakce na možné hrozby. V roce 2024 se očekává jejich nasazení do provozu v České republice.
2: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
3: Hoď se do klidu s rádiem B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Domi a JD Beck se svým druhým albem VHO Asked přinášejí svěží vír jazz fusion zvuků, kde vládne symfonie bicích, kláves a orchestrálních prvků. Jejich přístup infuzuje snadno poslouchatelné harmonie s živelnou, frenetickou energií, která okouzluje posluchače. Album vyšlo pod hlavičkou labelu, který stále rozšiřuje hranice moderní hudby. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B. Daria Bičmanová si na svůj první titul musí ještě počkat. V Memphisu se dostala až do finále, kde po zákeřném boji podlehla 16-leté Kristině Ljutovové 2x6-1, 1-6 a 3-6. Utajovaná ruská raketa zahladila českou naději po více než 2 hodinách koncentrace. Česká hokejová osmnáctka zahajuje Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu proti USA. Následná utkání s Německem a Finskem začínají ve 21 hodin. Sledujte živě na ČT Sport. Ať vám žádnej gól neunikne. Tour de France Femme zatím viděla jedinou vítězku a její nizozemská cyklistka Lorena Wiebesová. Ta totiž ovládla i druhou etapu, když v hromadném spurtu v Ženevě nedala soupeřkám šanci. Zvítězila před Italkou Elizou Balsamovou a 39-letou nizozemskou hvězdou Marianne Vosovou. Britský biker Charlie Aldridge a Švýcarka Sina Frejová královali mistrovství Evropy horských kol ve švýcarském Monte Ceneri. Jan Sáska se umístil na 20. příčce, zatímco jeho kolega Jan Zatloukal skončil 24. Ačkoliv se holky Adéla Holubová a Tereza Tvarůšková nedostaly na vrchol, jejich umístění ve 3. desítce je také úspěchem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: USA.
1: Soundground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Zprávy na rádiu B. Hasiči zaznamenali nedělní požár domu na Olomoucku, který zanechal dva zraněné. Z nichž jeden je s popáleninami na téměř polovině těla ve vážném stavu. Oheň způsobil škodu odhadovanou na 1,5 milionu korun. Tragický incident vyvolává otázky ohledně bezpečnostních opatření a možných příčin požáru. Praha se potýká s nedostatkem středních škol, což už několik let trápí deváťáky i jejich rodiče. Letos v prvním kole přijímacího řízení uspělo jen 68% uchazečů v Praze, zatímco celorepublikově to bylo téměř 82%. Nadcházející komunální volby rozhodnou, zda se Pražané dočkají nových škol, a redakce oslovila 7 kandidátů na primátora s návrhy na řešení této krize. Po krátkém víkendovém ochlazení do Česka míří vedro z Afriky, odpolední teploty se budou pohybovat těsně pod 40. Čekají nás tropické noci, ale od středy přijde více mraků. Vedra postupně ukončí přehánky a bouřky. Americké stíhačky F-35 nejenže chrání české nebe střelami, ale také monitorují vzdušný prostor a poskytují informace pozemní protivzdušné obraně. Tím posilují schopnost reakce na možné hrozby. V roce 2024 se očekává jejich nasazení do provozu v České republice.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Po několika dnech po nečekaném zrušení druhé série Wonder Man od Marvel Studios a Disney Plus, showrunner Andrew Guest ozřejmil důvody tohoto rozhodnutí. Guest ve svém vyjádření na TikToku zdůraznil, že rozhodnutí není součástí žádného složitého podvodu ani přípravou na film. Podle Guestova názoru se studio rozhodlo, že plánovaná druhá série nedává smysl a nešlo tak o problém s rozvrhem Destina Daniela Cretona. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Daria Bičmanová si na svůj první titul musí ještě počkat. V Memphisu se dostala až do finále, kde po zákeřném boji podlehla 16-leté Kristině Ljutovové 2x6-1, 1-6 a 3-6. Utajovaná ruská raketa zahladila českou naději po více než 2 hodinách koncentrace. Česká hokejová osmnáctka zahajuje Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu proti USA. Následná utkání s Německem a Finskem začínají ve 21 hodin. Sledujte živě na ČT Sport. Ať vám žádný gól neunikne. Tour de France Femme zatím viděla jedinou vítězku a její nizozemská cyklistka Lorena Wiebesová. Ta totiž ovládla i druhou etapu, když v hromadném spurtu v Ženevě nedala soupeřkám šanci. Zvítězila před Italkou Elizou Balsamovou a 39-letou nizozemskou hvězdou Marianne Vosovou. Britský biker Charlie Aldridge a Švýcarka Sina Frejová královali mistrovství Evropy horských kol ve švýcarském Monte Ceneri. Jan Sáska se umístil na 20. příčce, zatímco jeho kolega Jan Zatloukal skončil 24. Ačkoliv se holky Adéla Holubová a Tereza Tvarůšková nedostaly na vrchol, jejich umístění ve 3. desítce je také úspěchem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Sebestřed na Béčku.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hasiči zaznamenali nedělní požár domu na Olomoucku, který zanechal dva zraněné. Z nichž jeden je s popáleninami na téměř polovině těla ve vážném stavu. Oheň způsobil škodu odhadovanou na 1,5 milionu korun. Tragický incident vyvolává otázky ohledně bezpečnostních opatření a možných příčin požáru. Praha se potýká s nedostatkem středních škol, což už několik let trápí deváťáky i jejich rodiče. Letos v prvním kole přijímacího řízení uspělo jen 68% uchazečů v Praze, zatímco celorepublikově to bylo téměř 82%. Nadcházející komunální volby rozhodnou, zda se Pražané dočkají nových škol, a redakce oslovila 7 kandidátů na primátora s návrhy na řešení této krize. Po krátkém víkendovém ochlazení do Česka míří vedro z Afriky, odpolední teploty se budou pohybovat těsně pod 40. Čekají nás tropické noci, ale od středy přijde více mraků. Vedra postupně ukončí přehánky a bouřky. Americké stíhačky F-35 nejenže chrání české nebe střelami, ale také monitorují vzdušný prostor a poskytují informace pozemní protivzdušné obraně. Tím posilují schopnost reakce na možné hrozby. V roce 2024 se očekává jejich nasazení do provozu v České republice.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Daria Bitmanová si na svůj první titul musí ještě počkat. V Memphisu se dostala až do finále, kde po zákeřném boji podlehla 16-leté Kristině Ljutovové 2x6-1, 1-6 a 3-6. Utajovaná ruská raketa zahladila českou naději po více než 2 hodinách koncentrace. Česká hokejová osmnáctka zahajuje Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu proti USA. Následná utkání s Německem a Finskem začínají ve 21 hodin. Sledujte živě na ČT Sport. Ať vám žádný gól neunikne. Tour de France Femme zatím viděla jedinou vítězku a její nizozemská cyklistka Lorena Wiebesová. Ta totiž ovládla i druhou etapu, když v hromadném spurtu v Ženevě nedala soupeřkám šanci. Zvítězila před Italkou Elizou Balsamovou a 39-letou nizozemskou hvězdou Marianne Vosovou. Britský biker Charlie Aldridge a Švýcarka Sina Frejová královali mistrovství Evropy horských kol ve švýcarském Monte Ceneri. Jan Sáska se umístil na 20. příčce, zatímco jeho kolega Jan Zatloukal skončil 24. Ačkoliv se holky Adéla Holubová a Tereza Tvarůšková nedostali na vrchol, jejich umístění ve 3. desítce je také úspěchem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hasiči zaznamenali nedělní požár domu na Olomoucku, který zanechal dva zraněné. Z nichž jeden je s popáleninami na téměř polovině těla ve vážném stavu. Oheň způsobil škodu odhadovanou na 1,5 milionu korun. Tragický incident vyvolává otázky ohledně bezpečnostních opatření a možných příčin požáru. Praha se potýká s nedostatkem středních škol, což už několik let trápí deváťáky i jejich rodiče. Letos v prvním kole přijímacího řízení uspělo jen 68% uchazečů v Praze, zatímco celorepublikově to bylo téměř 82%. Nadcházející komunální volby rozhodnou, zda se Pražané dočkají nových škol, a redakce oslovila 7 kandidátů na primátora s návrhy na řešení této krize. Po krátkém víkendovém ochlazení do Česka míří vedro z Afriky, odpolední teploty se budou pohybovat těsně pod 40. Čekají nás tropické noci, ale od středy přijde více mraků. Vedra postupně ukončí přehánky a bouřky. Americké stíhačky F-35 nejenže chrání české nebe střelami, ale také monitorují vzdušný prostor a poskytují informace pozemní protivzdušné obraně. Tím posilují schopnost reakce na možné hrozby. V roce 2024 se očekává jejich nasazení do provozu v České republice.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rádio B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Domi a JD Beck se svým druhým albem VHO Asked přinášejí svěží vír jazz fusion zvuků, kde vládne symfonie bicích, kláves a orchestrálních prvků. Jejich přístup infuzuje snadno poslouchatelné harmonie s živelnou, frenetickou energií, která okouzluje posluchače. Album vyšlo pod hlavičkou labelu, který stále rozšiřuje hranice moderní hudby. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz.
1: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Daria Byťmanová si na svůj první titul musí ještě počkat. V Memphisu se dostala až do finále, kde po zákeřném boji podlehla 16-leté Kristině Ljutovové 2x6-1, 1-6 a 3-6. Utajovaná ruská raketa zahladila českou naději po více než 2 hodinách koncentrace. Česká hokejová osmnáctka zahajuje Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu proti USA. Následná utkání s Německem a Finskem začínají ve 21 hodin. Sledujte živě na ČT Sport. Ať vám žádný gól neunikne. Tour de France Femme zatím viděla jedinou vítězku a její nizozemská cyklistka Lorena Wiebesová. Ta totiž ovládla i druhou etapu, když v hromadném spurtu v Ženevě nedala soupeřkám šanci. Zvítězila před Italkou Elizou Balsamovou a 39-letou nizozemskou hvězdou Marianne Vosovou. Britský biker Charlie Aldridge a Švýcarka Sina Frejová královali mistrovství Evropy horských kol ve švýcarském Monte Ceneri. Jan Sáska se umístil na 20. příčce, zatímco jeho kolega Jan Zatloukal skončil 24. Ačkoliv se holky Adéla Holubová a Tereza Tvarůšková nedostali na vrchol, jejich umístění ve 3. desítce je také úspěchem. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Užij si jamajské slunce. Na bed.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Červenec v Česku byl stejně jako poslední dva měsíce nadprůměrně teplý, s teplotami nad 40 stupňů Celsia, zejména na konci měsíce. Nedostatek srážek v kombinaci s vlnami veder zhoršuje sucho. Tato počasí mohou mít negativní dopady na zemědělství a dodávky vody. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhuje snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti pro mladistvé z 16 na 14 let, což vyvolává smíšené reakce. Zatímco dětský ombudsman je návrhem překvapen, soudní znalkyně jej vítají. Pokud by návrh prošel, Česká republika by se stala unikátem mezi svými sousedy v oblasti trestní odpovědnosti. Hasiči zaznamenali nedělní požár domu na Olomoucku, který zanechal dva zraněné, z nichž jeden je s popáleninami na téměř polovině těla ve vážném stavu. Oheň způsobil škodu odhadovanou na 1,5 milionu korun. Tragický incident vyvolává otázky ohledně bezpečnostních opatření a možných příčin požáru. Praha se potýká s nedostatkem středních škol, což už několik let trápí deváťáky i jejich rodiče. Letos v prvním kole přijímacího řízení uspělo jen 68% uchazečů v Praze, zatímco celorepublikově to bylo téměř 82%. Nadcházející komunální volby rozhodnou, zda se Pražané dočkají nových škol. A redakce oslovila 7 kandidátů na primátora s návrhy na řešení této krize. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B. News!

0: eyes.
1: News.
2: Music. Play music.

Music. Play music.

Play music. News!

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Červenec v Česku byl stejně jako poslední dva měsíce nadprůměrně teplý, s teplotami nad 40 stupňů Celsia, zejména na konci měsíce. Nedostatek srážek v kombinaci s vlnami veder zhoršuje sucho. Tato počasí mohou mít negativní dopady na zemědělství a dodávky vody. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhuje snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti pro mladistvé z 16 na 14 let, což vyvolává smíšené reakce. Zatímco dětský ombudsman je návrhem překvapen, soudní znalkyně jej vítají. Pokud by návrh prošel, Česká republika by se stala unikátem mezi svými sousedy v oblasti trestní odpovědnosti. Hasiči zaznamenali nedělní požár domu na Olomoucku, který zanechal dva zraněné, z nichž jeden je s popáleninami na téměř polovině těla ve vážném stavu. Oheň způsobil škodu odhadovanou na 1,5 milionu korun. Tragický incident vyvolává otázky ohledně bezpečnostních opatření a možných příčin požáru. Praha se potýká s nedostatkem středních škol, což už několik let trápí deváťáky i jejich rodiče. Letos v prvním kole přijímacího řízení uspělo jen 68% uchazečů v Praze, zatímco celorepublikově to bylo téměř 82%. Nadcházející komunální volby rozhodnou, zda se Pražané dočkají nových škol. A redakce oslovila 7 kandidátů na primátora s návrhy na řešení této krize. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalisté Sparty se mohou těšit na možné napínavé duel s Fenerbahce, pokud se jim podaří přejít přes Lyon. Tento zápas v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů slibuje vzrušující napětí a hodně emocí. Fanoušci by měli připravit hlasivky, protože atmosféra na stadionu může být nezapomenutelná. Lukáš Horníček, český brankář, mění portugalskou Bragu za anglický Newcastle a stal se tak třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Přestoupil za 30 milionů eur a podepsal pětiletý kontrakt, což je v českém fotbale pořádná senzace. Teď jen doufejme, že mu počasí v Anglii nezatopí pod botami. Daria Vidmanová si na svůj první titul musí ještě počkat. V Memphisu se dostala až do finále, kde po zákeřném boji podlehla 16-leté Kristině Ljutovou 2x6-1, 1-6 a 3-6. Utajovaná ruská raketa zahladila českou naději po více než 2 hodinách koncentrace. Česká hokejová osmnáctka zahajuje Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu proti USA. Následná utkání s Německem a Finskem začínají ve 21 hodin. Sledujte živě na ČT Sport, ať vám žádný gól neunikne. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Bčko. Každé všední odpoledne

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 2 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Obec ve Středočeském kraji požadovala nezákonně 12 000 korun za schválení připojení k vodovodu. Manželský pár, který čelil tomuto požadavku, se obrátil na ombudsmanku Evu Kostolanskou. I kdyby obec měla právo, neměla by bránit připojení k vodovodu a spor se týká toho, kdo financoval původní vodovodní přípojku. Česká republika zažívá vlnu veder, která přiměla Český hydrometeorologický ústav k rozšíření výstrahy před vysokými teplotami. Upozornění platí pro teploty ohrožující zdraví lidí i infrastrukturu, přičemž výstraha před požáry zůstává nezměněna. Aktualizace zahrnuje územní i časovou platnost, což ovlivňuje hospodářství i společnost. Červenec v Česku byl stejně jako poslední 2 měsíce nadprůměrně teplý, s teplotami nad 40 stupňů Celsia, zejména na konci měsíce. Nedostatek srážek v kombinaci s vlnami veder zhoršuje sucho. Tato počasí mohou mít negativní dopady na zemědělství a dodávky vody. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhuje snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti pro mladistvé z 16 na 14 let, což vyvolává smíšené reakce. Zatímco dětský ombudsman je návrhem překvapen, soudní znalkyně jej vítají. Pokud by návrh prošel, Česká republika by se stala unikátem mezi svými sousedy v oblasti trestní odpovědnosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalisté Sparty se mohou těšit na možné napínavé duel s Fenerbahce, pokud se jim podaří přejít přes Lyon. Tento zápas v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů slibuje vzrušující napětí a hodně emocí. Fanoušci by měli připravit hlasivky, protože atmosféra na stadionu může být nezapomenutelná. Lukáš Horníček, český brankář, mění portugalskou Bragu za anglický Newcastle a stal se tak třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Přestoupil za 30 milionů eur a podepsal pětiletý kontrakt, což je v českém fotbale pořádná senzace. Teď jen doufejme, že mu počasí v Anglii nezatopí pod botami. Daria Vidmanová si na svůj první titul musí ještě počkat. V Memphisu se dostala až do finále, kde po zákeřném boji podlehla 16-leté Kristině Ljutovou 2x6-1, 1-6 a 3-6. Utajovaná ruská raketa zahladila českou naději po více než 2 hodinách koncentrace. Česká hokejová osmnáctka zahajuje Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu proti USA. Následná utkání s Německem a Finskem začínají ve 21 hodin. Sledujte živě na ČT Sport, ať vám žádný gól neunikne. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kosmetické chirurgie vám přinášíme příběh mladé Číňanky, která toužila po jemné úpravě čelisti, ale skončila s její výraznou deformací. Její čelist byla nevhodně posunuta o 13 mm, což mělo za následek viditelnou změnu vzhledu. Dejte si pozor, jakého chirurga si vybíráte, ať se vyhnete nežádoucím překvapením. Naslyšenou, milí posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Užij si jamajské slunce. Na Béčku.

0: revolt.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Obec ve Středočeském kraji požadovala nezákonně 12 000 korun za schválení připojení k vodovodu. Manželský pár, který čelil tomuto požadavku, se obrátil na ombudsmanku Evu Kostolanskou. I kdyby obec měla právo, neměla by bránit připojení k vodovodu a spor se týká toho, kdo financoval původní vodovodní přípojku. Česká republika zažívá vlnu veder, která přiměla Český hydrometeorologický ústav k rozšíření výstrahy před vysokými teplotami. Upozornění platí pro teploty ohrožující zdraví lidí i infrastrukturu, přičemž výstraha před požáry zůstává nezměněna. Aktualizace zahrnuje územní i časovou platnost, což ovlivňuje hospodářství i společnost. Červenec v Česku byl stejně jako poslední dva měsíce nadprůměrně teplý, s teplotami nad 40 stupňů Celsia, zejména na konci měsíce. Nedostatek srážek v kombinaci s vlnami veder zhoršuje sucho. Tato počasí mohou mít negativní dopady na zemědělství a dodávky vody. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhuje snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti pro mladistvé z 16 na 14 let, což vyvolává smíšené reakce. Zatímco dětský ombudsman je návrhem překvapen, soudní znalkyně jej vítají. Pokud by návrh prošel, Česká republika by se stala unikátem mezi svými sousedy v oblasti trestní odpovědnosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Radio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Domi a JD Beck se svým druhým albem VHO Asked přinášejí svěží vír jazz fusion zvuků, kde vládne symfonie bicích, kláves a orchestrálních prvků. Jejich přístup infuzuje snadno poslouchatelné harmonie s živelnou, frenetickou energií, která okouzluje posluchače. Album vyšlo pod hlavičkou labelu, který stále rozšiřuje hranice moderní hudby. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Fotbalisté Sparty se mohou těšit na možné napínavé duel s Fenerbahce, pokud se jim podaří přejít přes Lyon. Tento zápas v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů slibuje vzrušující napětí a hodně emocí. Fanoušci by měli připravit hlasivky, protože atmosféra na stadionu může být nezapomenutelná. Lukáš Horníček, český brankář, mění portugalskou Bragu za anglický Newcastle a stal se tak třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Přestoupil za 30 milionů eur a podepsal pětiletý kontrakt, což je v českém fotbale pořádná senzace. Teď jen doufejme, že mu počasí v Anglii nezatopí pod botami. Daria Vidmanová si na svůj první titul musí ještě počkat. V Memphisu se dostala až do finále, kde po zákeřném boji podlehla 16-leté Kristině Ljutovou 2x6-1, 1-6 a 3-6. Utajovaná ruská raketa zahladila českou naději po více než 2 hodinách koncentrace. Česká hokejová osmnáctka zahajuje Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu proti USA. Následná utkání s Německem a Finskem začínají ve 21 hodin. Sledujte živě na ČT Sport, ať vám žádný gól neunikne. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Obec ve Středočeském kraji požadovala nezákonně 12 000 korun za schválení připojení k vodovodu. Manželský pár, který čelil tomuto požadavku, se obrátil na ombudsmanku Evu Kostolanskou. I kdyby obec měla právo, neměla by bránit připojení k vodovodu a spor se týká toho, kdo financoval původní vodovodní přípojku. Česká republika zažívá vlnu veder, která přiměla Český hydrometeorologický ústav k rozšíření výstrahy před vysokými teplotami. Upozornění platí pro teploty ohrožující zdraví lidí i infrastrukturu, přičemž výstraha před požáry zůstává nezměněna. Aktualizace zahrnuje územní i časovou platnost, což ovlivňuje hospodářství i společnost. Červenec v Česku byl stejně jako poslední 2 měsíce nadprůměrně teplý, s teplotami nad 40 stupňů Celsia, zejména na konci měsíce. Nedostatek srážek v kombinaci s vlnami veder zhoršuje sucho. Tato počasí mohou mít negativní dopady na zemědělství a dodávky vody. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhuje snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti pro mladistvé z 16 na 14 let, což vyvolává smíšené reakce. Zatímco dětský ombudsman je návrhem překvapen, soudní znalkyně jej vítají. Pokud by návrh prošel, Česká republika by se stala unikátem mezi svými sousedy v oblasti trestní odpovědnosti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Po několika dnech po nečekaném zrušení druhé série Wonder Man od Marvel Studios a Disney Plus, showrunner Andrew Guest ozřejmil důvody tohoto rozhodnutí. Guest ve svém vyjádření na TikToku zdůraznil, že rozhodnutí není součástí žádného složitého podvodu ani přípravou na film. Podle Guestova názoru se studio rozhodlo, že plánovaná druhá série nedává smysl a nešlo tak o problém s rozvrhem Destina Daniela Cretona. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalisté Sparty se mohou těšit na možné napínavé duel s Fenerbahce, pokud se jim podaří přejít přes Lyon. Tento zápas v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů slibuje vzrušující napětí a hodně emocí. Fanoušci by měli připravit hlasivky, protože atmosféra na stadionu může být nezapomenutelná. Lukáš Horníček, český brankář, mění portugalskou Bragu za anglický Newcastle a stal se tak třetím nejdražším českým fotbalistou v historii. Přestoupil za 30 milionů eur a podepsal 5letý kontrakt, což je v českém fotbale pořádná senzace. Teď jen doufejme, že mu počasí v Anglii nezatopí pod botami. Daria Vidmanová si na svůj první titul musí ještě počkat. V Memphisu se dostala až do finále, kde po zákeřném boji podlehla 16-leté Kristině Ljutovou 2x6-1, 1-6 a 3-6. Utajovaná ruská raketa zahladila českou naději po více než 2 hodinách koncentrace. Česká hokejová osmnáctka zahajuje Hlinka Gretzky Cup v Edmontonu proti USA. Následná utkání s Německem a Finskem začínají ve 21 hodin. Sledujte živě na ČT Sport, ať vám žádný gól neunikne. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Pohodlně se usaďte
5: a čekejte nečekané.
4: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
6: Zeměkoule.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: Anebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Hrákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapredí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomalučku, polehučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello, Dr. Green Thumb.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož vítajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Jirska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: V reklamě na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na tý Patrika.
1: Ale jinak to mám tady, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený čtvrtek velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Skorvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma a říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Si dopad asi, co?
1: Si to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrichtoval, no a zapal jsem do peři.
0: No, taky jsem tvoje noc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Letos jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama. Štěpáne, Štěpáne, jedeme, jedeme.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak dopadne.
1: Taky a samozřejmě v tom nenechám, aby to ne? No, no a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. Jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili huli, třeba ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek. Třeba půl roku jsme to táhli, no, a pak jsme zpívali nebo koukali na muzikály v rámci té dvouhodinovky.
0: Tak to je taková ta hodina, kde se dá vyžít tady v tom, viď?
1: Je to tak, no, jako nějaký tělocvik, nebo nedej bůh nějakou fyziku, matiku, kde musíš zapínat. Ale tady jsme fakt koukali, já nevím, na muzikál Vlasy celý ty dvě hodiny po tmě.
0: Každopádně nedoporučujeme ke studiu nic takového dělat, samozřejmě.
1: Mně to navíc jako v mnoha směrech pomáhalo, ale to už zacházíme do detailů. Přátelé, zelená barva, pokračuje. A co tam máme dál, Lobič?
0: Koukám, že tam máme nějaký Gorillaz. Oh, Green World.
1: To jsme další zelená a jdeme se společně zelenit.
0: Pojďme na to.

0: Další zelená pecka je za náma.
1: Skvělá věc, no, Gorillaz. Nesklamu, teď mají nový album dokonce.
0: Poslouchal?
1: Poslouchal, máme v B-parádě na novinkách dokonce.
0: Tak to se na to musím schválně mrknout.
1: Podívej se, myslím, že jsou no, nějakým třetím místě dokonce.
0: No a my už jsme pomalučku nastínili Velikonoce. Tak Lubo, co tě čeká tyhle Velikonoce? Máš nějaký velký nebo malý plán?
1: Hele, plán nemám asi žádný. Jestli budu mít volno v pondělí, tak budu asi skládat nějakou hudbu. S největší pravděpodobností. V pátek volno asi mít nebudu, takže to je taková klasika a tak, no to budou mé Velikonoce. Hodovat nejdu, to už nechodím.
0: Radši. Vykoledoval.
1: No, to bych si vykoledoval pěknou v opici na úterý do práce, tyhle. Maximálně.
0: Nice.
1: A co ty?
0: Já jedu k babičce, přesně tak. Už tam trávím asi třetí Velikonoce po sobě, po tom, co jsem tam trávil ty v mládí s mezerou.
1: A doufá, že nepůjdeš hodovat.
0: Doufám, že nepůjdu hodovat a doufám, že si hlavně odpočinu, že si udělám takový jakoby čtyřdenní relax. Je to tak pátek, sobota, neděle, pondělí.
1: No ty máš vlastně v pátek volno. A ty máš pátek volno.
0: A ty máš to dopředu, přesně tak. Takže já si můžu flákat, no šunky.
1: No, co vám v práci je to nastavený na takový ten novej model evropský, takže dělá jenom 4 dny v týdnu, posluchači. To je co?
0: To je paráda.
1: No jo, no, to se někdo má zkrátka.
0: No, to zase není úplně tak zelený, jak o tom on hovoří. Ale to asi zacházíme do moc podrobností. Takže Velikonoce u babičky. Objednal jsem si svíčkou, dáme si nějakého beránka, však to znáte, takový ty klasiky. Jo. Hovořili jsme o nádivce a ta byla celá asi nalážena, sežene kopřivy. Ale za mě asi úplně v pohodě, jako já v tom moc úplně tady nemám jako libost.
1: V kopřivách?
0: No, jako z kopřivový nádivky s uzeným.
1: No, kopřivy jako taky úplně musím, a v tu nádivku zase to je taková zvláštka.
0: A jako, třeba, když to pak vystydne, to mám takový zlý. A jak žírám utelky, že si jakoby vidličkou vydatku.
1: Přesně, a když to je na malý kousek, tak je to v pohodě, no.
0: Ale jako do jídla bych si to asi nepředstavil úplně, že by mi někdo tou nádivkou napichl.
1: Nevím, jestli takováhle nádivka se dělá i z kopřiv do kuřat třeba, no.
0: Že to je jiný druh?
1: No, myslím. Možná jo, no, ale možná se pletu, jako asi nějaký starý kuchař, jo.
0: Já vůbec tak... já tyhle si nikdy nedělal.
1: Kuchař jsem nikdy, ale nedělal jsem nikdy kuře s kopřivama.
0: Když vařím, tak koužím. Já jsem taky skvělý kuchař. Naposled jsme vařili asfalt společně.
1: No, minule jsme hovořili taky o nějakých těch nových filmech a v různých hrdinech filmových pláten, tak myslím, že jeden z nich je taky Vodník, kterýho bychom si tam teď mohli pustit, co říkáš?
0: Vodní kámen, ano, přátelé, tak pojďme domů na to. Timu Day a pecka Vodník, další taková zelená záležitost.
1: Je to tak, tak pojďme na to, tohle země koule na Rádiu B.
0: S C-čkem a s L-kem. Breaky!

0: vám two joints, smoke two joints dokonce.
1: Ráno, večer i v noci.
0: Co mi to tady vyprávěl o spolužákovi, který to dělal.
1: Ano, jak jsme vlastně to dopustím, že to není úplně mnohdy proti síle. V rámci jako studia na výšce jsem měl spolužáka, co chodí na dvě brčka vždycky, když šel, protože to jedno nebylo jako účinný tolik. A jak si dával vždycky brkocí gorku a se šel zpátky učit, no. Takže je to trošku na mým výběhu, tato písnička. I když asi ne úplně na tomhle.
0: Já bych se možná vrátil k těm postavám, my jsme vlastně mluvili o filmu, tenhle rok budou vycházet a tam je Indiana Jonesovi, 4, nebo co to je za díl vlastně už?
1: Myslím si, že 5 teď dokonce, že byly 3 Origin, jeden ten s tou křišťálovou lebkou a teď bude number 5.
0: A my jsme řešili vlastně, jak Hereford už z toho je. A mám za to, že jsme říkali nějaký 98. nebo 96. byl náš typ, my jsme to nějak neskoumali, ale Pavlik M. nám napsal do chatu, že to je rok 1981.
1: Mm-hmm, takže samozřejmě děkujeme za
0: to, děkujeme velice, no,
1: interakci.
0: To je teda jako masakr, to je 42 let, tvrdo.
1: V jedné roli.
0: Ty, to je jako...
1: Starší než v ulici Vilma Niklová, vole.
0: No taky nikoliv. Tak,
1: pravda, to je 9000 díl, tak počkej, no, to už bych
0: čekal. To už snad je, nevím, kolik to má dílů teda, ale...
1: No určitě, přátelé, napadá mě zbyt to, který máme na webu Rádia Bčka a to vlastně také třeba interakcí zapojit do našeho pořadu. Na tam třeba nějaký nový nápad nebo nějaký skvělý feedback. Určitě pište, my budeme jedině rádi.
0: Jo, ještě třeba chtěli pustit a my to třeba zvážíme a zapojíme to do našeho pořadu.
1: Mm-hmm, a napište, co byste chtěli k narozeninám a my to zvážíme a pak vám nepopřejem.
0: To ne,
1: já si za srandu.
0: My vám rádi popřejem. Každopádně teda pojďme ještě k těm filmům. Napadně bychom si mohli takhle jako říct, co máme rádi za v filmech, že jich není málo.
1: No tak určitě proběhl teďkon Maska, za mě Jim Carrey s maskou legendární věc.
0: To je jako za mě asi úplně ve finále moje nejoblíbenější zelená postava, když okay. Není zas tak zelená, ale jako mám masku, mám hrozně rád, no.
1: Za mě to taky skvělost.
0: No, pak tady máme určitě Grinche, že jo?
1: Nerad Grinche, to už jsme se zmínili v vánočních dílech.
0: No, určitě Hulk.
1: Miluju Hulka, Hulk. To je zase můj oblíbený Avenger.
0: Avenger, no, to možná, jo. Co by ještě mohlo být? Fantomas, ne? Třeba.
1: Ne, ten byl do modra takovej.
0: Nebo no, ale tak to potom bychom mohli spekulovat, jestli to bylo modrý nebo zelený.
1: To je zelenkava. Přátelé, k tomu se ještě dostaneme, jako má Fantomas barvu. Myslím si, že v následujícím vstupu. Ale víš, kdo mě napadal, byť ten takový ten blob z Futurami, ten jak žral ty děti, ten z toho Rosolu.
0: Jo, a to vlastně i ty super...
1: Ano, a taky ten mocník toho... Raketáka z Futurami, tak nevím, jak se jmenoval, takový mimozemšťánek, on si s ním vždycky vytíral zadek. Lítali tam v té raketě jeden takový hezón pilot a byl to hrozný blb, měl tady toho pomocka.
0: No, tak vidíš, a to je asi, u toho asi končím.
1: A zelená, to bude určitě ještě nějaký mimozemštění nebo něco v tom smyslu.
0: Tak mimozemštěnů bude asi spousta, no. Tak to je taková sporná, víš jak.
1: A nebo něco z Looney Tunes, nebo z takový... Želvy Ninja.
0: Jo, tak Želvy Ninja taky rád, teda
1: ty jsou
0: říct.
1: Legendární a napadly mě teď z Bůh darma. Tak se vzpomínáme, pojďme se na pecku asi, než tady budeme natahovat tím a tamhle.
0: Tak, no a pak bychom si mohli taky povyprávit o našich cestách, které už tady proběhly.
1: Ale taky proberem to v barvu. Přátelé, pecka, because I got high, kročujem v další zelený vlně na Impulzu. Zelená vlna.
0: Zelená vlna.
1: Tak jedem.

0: friendami. A my jsme vám slíbili, že to ještě probereme, jakou barvu má vlastně ta fantomasová maska.
1: No, on ji někdo našel, jsem slyšel.
0: Přesně tak, a my jsme byli svědky toho, kdy se ta maska nebo potah toho těla, chcete-li, má vlastně barvu. Sami se společně poseknou, my jsme vám to zprostředku hráli a rozhodněte se sami, no. Tak jdeme na to. Ano.
2: Nej to sem, Hergot, pust!
3: Sakra!
2: Marto, pojď mi pomoct!
3: Sakra, povídám! Pusto, no,
2: pusto.
3: Tak se podívejte, tenhle ten potah.
2: Zelený potah. A víš, co on mi na to řekl, pojď tohle to!
3: Co tady je? To je zelená barva. Pani Martičko, jedz tohle to. Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá.
2: Tak ho vidíš, zelenkavá. Nepraštěla bys ho? Kvůli tomu se hádáte.
3: Tady jde, paní Martičko, tady jde o princip zelenkavá, nebo ten hadr spálím.
2: Počkejte, nechte ten zelenkavej potah. Plavate, radši mi uvažte kafe.
1: Tak je to jasný, je to zelenkavá.
0: To zelenkavá a vlastně i dnešní díl Země koule teda přejmenováváme teď zpětně na zelenkavý.
1: Takže to je zelenkavý čtvrtek.
0: Zelenkavý čtvrtek a zelenkavý den svatého Patrika, ano, ano.
1: Je to nejasný.
0: Hele, dohrál nám tam ještě ten afromen. My jsme tady hovořili, než jsme začali nahrávat, bylo docela vtipný věci, co se stalo teď v poslední době právě s afromenem.
1: Jo, on tam měl nějakou razy, ne?
0: Měl doma zásahovku ohledně nějakého unášení lidí a přechovávání drog. A měl tam doma jakoby kamery k tomu, takový ty bezpečnostní, a udělal z toho právě videoklip, se o něho propustili, samozřejmě nic nenašli. Ne, já myslím, jako žádný jako lidi unesený, to mě přišlo, jako, že unáší lidi. No a udělal o tom song a tam je právě vtipný, jmenuje se to Kdo mi přijde zaplať, ne, kdo mi přijde opravit mou rozbitou bránu. A je to úplně stejně takový rýmovaný, jako a pak vždycky tam hledají třeba ty unení a tam projíždějí ty kapsy od saka, od bůn.
1: Mě bavil ten záběr na ten koláč, jak tam měj stál.
0: Ještě jsou svůj kejk. Tak tam chodí úplně tlouštík policajt okolo jeho koláče a vždycky na něj koukne, když jde okolo. Je to úplně skvěle udělaný.
1: Jo, pustý. Na YouTube to najdete, myslím.
0: Jmenuje se to Who's Gonna Repair My Gate. Mě to zpomíná. Vem to čet, takhle to určitě je to jeho nejnovější klip. A co je vlastně vtipný, tak ho ty policajti pustili s tím, že jakož to je nevinný v rámci téhle kauzy, on udělal tuhle pecku a oni si ho znovu vzali do parády, protože zveřejnil ty záznamy z těch zásahovky. No vejdlem jako svině, to se jen tak nestane.
1: Je to nejvíce. Já jsem teď ještě koukal, vlastně jak stará je ta pecka, která nám dohrála. To je hit mýho mládí.
0: Tak jsem trochu mladší.
1: A je to rok 2001, no, takže to už je jaký nějaký pátek, kdy tady to frčelo v rádiích a v SU třeba.
0: Jo,
1: to nejvíc, hele.
0: Taky na to strašně rád vzpomínám, ale čekal jsem to lehce starší, upřímně. 2001 je už takový, to už ani do vintážku nedávám kolikrát.
1: Máš striktní pravidla.
0: Do 2000 a maximálně ještě něco jako pak.
1: 2001 hity. Už, to až za rok.
0: O, to je už takový.
1: Stoupá tě, jakoby ta hranice toho, když...
0: Ne.
1: Ne, prostě je to vždycky do roku 2000.
0: To moje roots prostě, roots mých mladších kamarádů.
1: No dobrý, mluvili jsme taky o tom, že bychom mohli pohovořit o těch našich vejletech, ale to bych nechal asi až na další tu.
0: Když už dneska nikam neletíme.
1: No a teď nás čeká zelená, a to doslova zelená.
0: Je to pecka, Alba Bach, bylo to takový to třetí solový album, kdy už prorazil, ale to je taková pecka, je zelená jménem, ale je méně zelená tím, v čem se o ní zpívá. A tak mě napadlo, jestli bychom si místo ní Lobo nedali fialovou.
1: Proč ne? Máš pravdu asi s tím, co říkáš. A vlastně ona zelená je občas taky fialová, jestli mi rozumíš.
0: Rozumím. Stávej se mý koulala, ať je z tebe fialová od Prague Union.
1: Yes.

cesta, když přijde na barvy lidí. Taková jalová, tmavý, vízovej bonbon, vínová. Často je pletená z Bordeaux, krev ani modrá, ani červená, ani veselá, ani Mordor.

divadla, kytka v čudu, podle toho nejstaršího druhu. Není každý den, kdy se vedne, v noci válím, krauči, brauši, oba to známe, vážený grame. Člověk musí vědět, kam jestli nechce platit to, co nedostane.

jsou ale i tací, klíní a ty paloudí, mě zaudí, naše zničte musí pro drahý listí do podloubí, za bambu, za ty bambu. Pokud možno něco jiného než vystíhovaný by konali, co si myslí, že si přišel zabít, anebo ty, co ti chtějí prodat pohled z prd zabalený jako

0: Takže asi chápete, proč Falva byla
1: nezapomenutelná. A jako to nemůžete posoudit vlastně, ale do té doby, než bychom si pustili tu zelenou.
0: Ale ta je míň zelená, opravdu.
1: Je to tak, no, je to
0: ta
1: tak.
0: Ta zelená je přece pecké jako retrospektivní. Jako katolicky dává třeba názvy písniček nebo názvy alb a různě rýmuje do sebe a pro ty, co znají jeho diskografii, tak to tak jako zapadá a máš tam různý střípky. Je to zajímavá pecka, ale málo zelená pro náš díl.
1: Určitě to byla dobrá volba zvolit fialovou.
0: No a hned pod fialový jsme dali Little Green Bag od George Baker Selection, takže další věc, která je úplně krásně tematická.
1: Velká klasika.
0: Vzpomněl jsi ještě někoho zeleného?
1: No člověče, přemýšlel jsem a... No, napadl mě Green Lantern.
0: Green Lantern, pravda, to je taky dobrý zeleňák. No, mě napadla legenda Cvrkoslav Zelený. Nevím, jestli jsme zmínili dneska.
1: Legenda o Cvrkoslavu Zeleném.
0: A já už ho nemůžu ani slyšet, přátelé, takže toho bych dneska vynechal. Pardon, jsem si to musel odkašlat. No a když tak hovoříme o té zelené barvě, tak bychom vlastně nemohli zapomenout i na ty naše kutily a zahrádkáře a odepřít jim takový ten jejich malej zelený svět za městem.
1: Sekání trávy a podobné zemědělské věci.
0: Sázení paprik, já třeba sám jsem velký zahrádkář. Takže si tam pojďme loupnout pecku, která to krásně vystihuje a vlastně taky zelená, i když ve skutečnosti mládek a sousedovic.
1: Pojďme do toho.
0: Dej mi check.

každého dne po šichtě tráví volno na lichtě. Napájí se dvanáctkou, prokládá to hanáckou. Pro alkohol nežiju, nekouřím a nežiju.

0: No tak jsme zelená je šílená.
1: Brr, ta zelená je fakt šílená.
0: Jsme museli přepnout, to nemůže hrát v dnešním dílu samozřejmě.
1: Doufám, že ty nemáš v šatníku něco zeleného.
0: No samozřejmě, že mám, jako, to je šílená.
1: To je šílená, já mám
0: Mám ještě to, pak mám triko zelený, co si vybavím.
1: Víš ty co, já mám zelenou zimní bundu.
0: A určitě máš nějaký zelený ponožky.
1: No to určitě, jenom teď jsem koupal ten pakl s těma jídlama a zelenou barvu tuši americký spurgrama, no ne, ty jsou do červena. No jedny tam zelený jsou, to asi do těch detailů, než je potřeba zelených fusek líbů mít do... No, to mám hodně zelenou.
0: No okej, okay, hele, a pojďme se konečně přesunout k těm našim vejletům a kde jsme byli.
1: Pravda, my jsme vám to nastínili v minulý, už jsme si tak plánovali začátek roku, kam kdo a jak pojede. A teď už máme vlastně něco za sebou, no.
0: V podstatě skoro všechno, o čem jsme vám řekli.
1: Dokud pojedeme nikam, takže jo. Skvělá zpráva.
0: Ne, to já doufám, že ještě určitě někam vyrazíme teda. To třeba i společně někdy. Konečně.
1: To je pravda, no alebo nastíň nám teda, kde jsi byl.
0: Hele, no tak já jsem byl v Lucerna Music Baru na koncertu Masta Ace a Marco Polo. Musím říct, že to byl teda super koncert, kdy Masta Ace ve svých 56 letech předvedl neskutečnou show. Jako klobouk dolů, no. Na to, na tenhle věk teda musím uznat, že je to velký mazák.
1: Tak on už to má taky zažitý, viď? Vím si, že to bude...
0: Jasný.
1: Prokoncertovaný tapek.
0: To víš, že jo, no. Atmosféra byla celá dobrá, zvuk tam nebyl špatný, jinak jako Lucerna Music Bar, i když jsem tam byl naposled před 5 lety, tak vypadá v podstatě úplně stejně, no.
1: Klasika.
0: Rád pivo, no, za 79.04. No a ty jsi byl v Rakousku, jsi zažil.
1: Já jsem takový letnický víkendy, takže jsme byli v Rakousku. No celá pěkně jsem o tom teď hovořil ve Vintage C, tak jestli si ještě stihnete jeden posunout, určitě věřím. A kdybych vám to měl tak zhrnout, tak to tam vypadalo jako na jaře. Člověk by si řekl, když jsme se ubytovávali nebo jezdili prostě tak odkažování a podobně, ale následně jsme si tam potom našli opravdu ty zaměstnávé a kopce, kde byl dole umělej a přírodní stěžo, to bylo skvělý. Slučky jako na tričko a
0: ale mě hlavně zajímá, jako vy jste tam narazili. No, to je přesně ono.
1: Doufám, že vám to něco řekne. Mně konkrétně to neřeklo nic do té doby, nechce se mě
0: jmenuje. Tu můžete slyšet na každém
1: světu. Ano, a všichni jsme jí máli. No. Tak to je přesně producent týhle pecky a je to takový 60-letý děda šedivej. Nebo šedivé, jako taky neříkám, že ne, to bych mu trošku jako křivdil. Ale viděli jsme najednou plakát, zjistili jsme, že to je dneska a že to je vlastně za 2 hodiny na jiný stovce. Takže jsme tam postupně přes kopečky dojeli, aniž bychom sundali lyže. No a tam další pivčo, nějaký panáček, zapařili jsme v lyžákách, do toho si představte 23 stupňů na slunku. Takže všichni v tričkách, mělo to hrozně skvělou atmosféru. A do toho tam, hey, baby, tak
0: jako v té atmosféře ještě, když ještě hrozný
1: fotka. Fakt jako, strašně jsem si to po dlouhý době užil jako lyžařský výlet, kde, jak to říct, byly všechny podmínky super. Někdy člověku prší, někdy třeba sere ubytko, někdy, já nevím, je marot, tak si to neužije z téhle vrze, ale tady mi všechny aspekty nasedaly jako zip, opravdu perfekt.
0: Paráda, paráda. No tak k dalším našim vejletům se vrátíme asi v dalším vstupu nebo v dalších vstupech a pojďme zase na hudbu.
1: Tentokrát hip-hop.
0: Yes, Mr. Green.
1: My konkrétně dneska pouštíme Mr. Greena pod každý ten podklad. Já když vám... Tak jsou ty. A takže taky vidíte zelená a tohle je vlastně pecka, kde napsal, ale má tam k tomu víte, který mu společně s písmem.
0: Tam je ta Janice vlastně tady v tý
1: skladbě. A je tam Janice, já jsem jí nechtěl říkat. Přátelé, tam ještě nějaký Janice, my jsme si to zbýtli. A já jsem to nechtěl říkat, nechci to bude něco jako Janice, nebo
0: jo, takový. Jo, určitě.
1: A já jsem si z toho včera prdel z Janice, no. Pojďme si ji poslechnout, tohle je Janice na Bčku v Země Kouky.

0: Dneska za námi, my se tady
1: prodíráme se a ještě musím jenom vrtit, že Venda mi teď pustil úplně zásadní klip, který jsem musel vidět a ovlivnit.
0: Já jsem viděl během písničky, musí sedm borci na druhou. Znáte, neznáte?
1: Já myslím, že už znám, no.
0: Napište nám určitě na naše červený tlačítko Rádia Bčka, na naše webovky a že jste si to poslechli a jak se vám to líbilo. Jsem, že ty písničky krásně hodilo a sedm borci na druhou. Ale asi, když vyhledáte borci na druhou, tak už to vlastně najdete, no.
1: Geniální choreografie, klipu, všechno našláplý, musím říct.
0: A to je mladí, no, raperský.
1: Ale samozřejmě, samozřejmě.
0: Když jsme tvůj koncert, probrali jsme moje Rakousko.
1: Ano, ano.
0: A ještě vlastně, co mě chci zmínit, je
1: tvoje cesta do Holandska.
0: Děkuji, já jsem se drbal na uchu. Že já, když jsem vlastně byl v pondělí z toho Rakouska, tak jsem šel v úterý a ve středu do práce. A člověk mě rána hnedka mezi středou a čtvrtkem jsme odlítali na Schiphol do Amsterdamu. A jsme bylo to perfektní a na vlak do Hágu. A jsme trávili vlastně až do neděle. A v neděli jsem si měl dělkem někde o půlnoci, o půl jedný jsem byl doma, takže jsem se ještě jakoby nevolný.
1: To jsi moc dlouho.
0: Jsem říkal, že jdu dřív, že se musím zbalit, že jakoby stávám, nebo o půl třetí, tak to bylo takový lítací. Takže teď, no, tenhle tak to týden taky, teď jsem měl 4 dny z práce a teď zase je ten velikonoční pátek. Takže zase jdu jenom 4 dny, velikonoční, ale už nemáme pátky, takže jdu jenom 3 dny a pak vlastně ty čtverky, to by bylo dobrý, jako bez pátku už na furt, přátelé, řekněte sami.
1: Já jako nemůžu než souhlasit, protože to bych chtěl, no.
0: To je můj životní sen, mít pátku.
1: Jo, no, dá se říct, že jo, možná.
0: Bude taková tým s hercema z Party Hard, nebo tam Party Hard, a on hovořil, jeden z nich, že můj životní sen je dát na některový pěstí.
1: To je krutý. No, já bych chtěl ještě zmínit teda, sorry, že do toho skáču, koncert, na kterém jsem byl tenhle týden, a to byl koncert Devil Asos, tam svůj set, to teda bylo úplně nevádý, glitch hop a ghetto funk, na konci dokonce i drum and bass zahrál, takže to byl výborný setík. No a třeba hnedka 3 DJů, jedno DJ Spurs, potom z Plum DJs a byl tam taky Crafty Cats a tyhle tři pohromadě sázeli neskutečný set, vlastně se klíbí záležitosti a lidi to hodně bavilo, no, bylo to hodně našlápý, byl tam dokonce jeden týpek, který měl takový ty francouzský hole a po třeba půl hodině tý party tam už holema skákal, měl je nad hlavou, bylo to hrozně vtipný, no.
0: To zní skvěle.
1: Bylo to dobrý.
0: Takže ty jsi to, Jaro, také nakousnul konceptovýho, řekněme, směru. Já jsem odkousnul ten cestovatelský, takže pojedeme někam na koncert. Já tenky už asi nedávám, ale nějaký třeba festiválek nebo něco takovýho. Ale to bude dlouhý a nic vymyšlenýho nemám upřímně.
1: No tak jako, můžeme vymyslet něco.
0: Tak to se ještě dozvíte, jestli teda bude do léta nějaká další zeměkoule.
1: Řekneme Ingrid, teď nám
0: volá. Když to mě ani napadlo, tu jsme ani dneska nepozdravili, takže zdravíme určitě naší krásnou spolutelku Ingrid.
1: Ahoj, Ingridko.
0: Díky který vlastně celý tenhle pořad můžeme dělat, to je taková naše pravá ruka.
1: No, když teďko jsme dlouho nikam nevyrazili vlastně ve finále, mě to napadá sice jako.
0: No, ještě se tam fláká, přečítá nám ty pozdravy z červeného tlačítka. Z
1: ono je tak, on je drahý benzín, víš teďko, tak jestli jako není problém tady v tom.
0: Slyš, jo, že mi jako hudroval a to. No je pravda, že my jako nic neproplácíme většinou, když jsme někde jako v dluhu a takhle.
1: Přece ta zároveň asi nebyla úplně levná.
0: Je to, no, to. Nevím, jestli bych ze svýho učitelskýho platu zvládla. Vidíte, no, to mě ani nenapadlo.
1: No nic, pojďme zase k hudbě, dáme si teď něco trošku víc tanečního. Moloko, Time Out.

Puff, ještě k tomu daddy. Je to jiný stav, když máš doma čtyři děti. Hvězdy střídají hvězdy, Eminem musím tam dát jejich kresby. A rodinný zájezdy, fotky, když poprvé lezly. Mý značkový trika, který měli prestiž někdy, někdo z těch čtyř zeblil. Když byli kdesi na houbách, tak žádný nepřinesli. Aspoň nás neotráví, co vaříme.

právo vám ho brát, to člověk je zlej, člověk je hodnej, člověk je smutnej, člověk je zmatenej, ztracenej, krutej, člověk je veselej, člověk je tupej, člověk je učitel, člověk je učeň, člověk je stavitel, ničitel, můj kmen, člověk umí pohladit, člověk je super, rád bych vám poradil, co je v životě zlem a dobrém, budete si muset poradit, sám z toho nejsem moudrej, přes všechny stránky mý povahy jsem se snažil být dobrej.

0: se laví.
1: Ježiš, to bylo
2: skladba Čtyř lístek od našeho obvyklého MCOG, to je taková naše standardní záležitost, většinou zeměkouly.
3: Vždycky jedno Prago, jeden gejsky.
2: A jeden děda Mládek.
3: A jedno
2: Ivan Mládek
3: teda. A grupa Salsiča mě ještě přijde.
2: Jo, tak ty zase sklepy, to možná máme vyčerpáno.
3: Byla to pecka, co napsal pro svý čtyři děti, pro to Čtyř lístek. A je to taková dětská, to mě krásně hodí do zeleného tématu.
2: No a rozhodně doporučuji i celý to album, který se jmenuje O tatínkovi, který usnul. Je to parádní.
3: Je to fakt dělo. Nedám ti jedině za pravdu.
2: No, takže my máme za sebou naše cesty. Zatím teda určitě ještě budeme vyrážet někam.
3: A mě napadá závěr právě s tou zelenou, s těma postavama.
2: Pravda, nemají...
3: všechno to komando a různý a mesh a podobně. To bylo jaký významný rok, když jsme trochu opomněli.
2: To asi ono.
3: Takže jsme třeba mohli jako posluchačům nastínit nějak tak situaci, třeba co panuje různě na bojových liních nebo různě v kasárnách.
2: No máme vlastně dost klart, to je pravda.
3: Asi myslím, že jsme mohli společně zazpomínat na vojenskou
2: službu.
3: Službu, děkuji, já jsem se do toho hrozně zamotal, já jsem měl v hlavě docházku a nedovedce se toho slavit. Tak, to už trošku předbíhám. Pojďme se schválně mrknout, jak to vypadá na bojové líny.
4: Co to to je? Zastavit se! Co to je?
5: Kotlár.
4: Kotlár. Ukažte mu někdo, já bojím správně hlásit!
6: Poslušně hlásím, vítá Pančic.
4: Cože, jaký směrem?
3: No, jak pomatra s Ivančic. No.
2: Hrozný vejtlem.
3: Za mě
2: Laco.
3: Ten... Je to jako něco ledutek, ale pak i ten, jako ten to zazděl.
2: Úplně nejvíc, půraz.
3: Já jsem s Ivančic, tak to byli černý baroni, jen tak... pro ty, co úplně to nechytli. Lobo měl docela dobrou připomínku, že jsme to mohli hrát minulý díl, jak jsme tam měli tu pecku z Kotlár Security, že by to na to jako sedlo.
2: Jo, no, škoda, no, tak příště.
3: Plukovník Kotlár by ne.
2: Pustíme to a mít Kotlár novou pecku nějakou.
3: Nevím, jestli jsme se o tom zmínili, ale ten člověk teď pracuje
2: vydatně
3: na albu, přesně, ne, to má Separsky teď. Má ho na albu, zrovna jsem ještě kontroloval, bylo to na Facebooku, vždycky vydávají takový to víte, že, tak tam právě bylo album a zezadu to bylo napsané jako první písnička se Snoop Dogem.
2: Tak to je
3: a stála prej hrozný ruksak. Ale to nebude mít přeci, ten bude mít třeba z Gypsy.cz, by se mi líbilo, nebo víš, něco takového.
2: Ach jo, nebo s Danem Landou.
3: To jo, Kotlár Security featuring Dan Landa, to bych si asi vytrhl hubu na ruby.
2: To by byla nejvíc pecka, kámo, tve. To by myslím, to by
3: bylo. Jako Kamura styl, opravdu, to by bylo, no nic, to asi zajímavé, to jsme neměli. Přátelé, další pecka je od Green Velvet, takže slyšíte sami, že Green se nás drží. Tohle je na zeleno-irskový díl.
2: Zatím to z Irska moc není, ale to vůbec nevadí. Teďko to bude zas trošku taneční.
3: Takže jaro, vememe to tak, Green Velvet, pecka La La Land.

0: Co nám to dohrálo? Lala.
1: Landa Land.
0: Lala Landa.
1: Ne, ale to už jsem nezapomněl. My pokračujeme vlastně v našem zeleným dílu, naší zemku, která je taky vlastně z části zelená. To je vlastně jak schobotníček. Zelená. Tak to je vlastně naše planeta. Jsme tu hlášku pro vás teda hledali a nemohli jsme ji na YouTube nějak rozumně sehnat. Jediný, co tam bylo z toho, z té trojky, jak jeli na prázdniny k babičce, ty děti, a tam to bylo úplně trapně řečený, takže jsme to vlastně vynechali, tak vám to aspoň můžu také říct.
0: No, oni asi jsem ho někdy viděl, ale...
1: Vždycky jako... na konci toho filmu bylo napsáno konec a přijel tam otazník. Ne! A můžete pokračovat, stejně jako Lucie Postrach ulice a tady
0: stejně jako
1: věci.
0: Ulice.
1: Přesně, konec. Až my budeme dávat ulici. Ale co vlastně jsem měl teďkom připravený jako téma, napadly mě, hele, zelený jídla.
0: Zelený jídla, jo.
1: Máš třeba nějaký zelený jídlo, který máš vyloženě rád? Nebo který tě třeba vyloženě potěší?
0: No, určitě mám rád třeba okurkovej salát, ten zbožňu.
1: Aha, to já taky, já jsem měl ani nenapad, pravda.
0: Pak, co mám rád zelený, to. No, to vidíš to.
1: Mě napadlo pesto, že to je teď takový moderní.
0: No jo, do těstoviny,
1: hodně
0: jo,
1: lidí to jako přece jenom jdu s dobou, tak občas, když si ho vařím, tak do toho taky jdu. A druhá věc, špenát, ale prostě špenát ke kachně nebo ke králíkoj, nebo milu, mám to prostě rád, asi bych se ožičkou jako nevyžral celý kelímek, ale takhle, když si člověk to k tomu masu dá.
0: No, tak to já třeba ještě nedám dopustit jakoby na list toho salátku v tom, v hamáči.
1: No, tak to já taky, a musí být, víš, co mě baví hodně, jakoby ne hlávkovej salát. Ne, ledovej salát, ale hlávkovej ano.
0: Hlávkovej, fakt, jo.
1: To je ten, co jsme si pěstovali na zahradě, takový ten lehce nahoř, hlávkovej ano.
0: Hlávkovej, fakt, jo.
1: To je ten, co jsme si pěstovali na zahradě, takový ten lehce nahoř, kleje na kyslej.
0: Tak to já to mám rád v obrácení.

0: do toho jakoby vmíchám. A člověk si řekne, že jako je to jak čínská polivka polotovár, ale jako hráchová polívka, love that.
1: Promiň, přestal jsem poslouchat od kretének.
0: A třeba co vyloženě nesnášíme brokolice, jako to...
1: Hele, tak na tu jsem si dlouho zvykal, ale musím říct, že jí mám teďko jako rád, no.
0: To jako pro mě...
1: Kousával. Já třeba jako ten špenát nemusím úplně do dneška. Samozřejmě mi to zkazila tady ta
0: špenát, kde prostě,
1: ještě, ale zkoušel jsem i ten listovej, že to není ten polotovar, nebo jak se tomu říká, ten protlak.
0: Uh-huh.
1: A to mi taky moc nejede, no. Takže prostě to by nedávalo.
0: Ale jsou to takové jako mražené kostky v pytlíku, by se to dalo říct, jako špenát ledový kostky.
1: Hmm.
0: A to se pak na másle rozhází do rendlíku a... jako vystačím si, není to úplně jako nic extra, ale je to prostě dobrý, no. Ale opravdu brokolicou to musel vymýšlet dement, jako to je věc, kterou prostě úplně strašně smrdí. Brokolice, to je jako to prázdné.
1: Tak mi ten květa voní úplně.
0: A ten,
1: ale ten miluju, jako. A on i ten obalovaná brokolice, jako není zlá, když se udělá jako správně, no. Je to asi trošku
0: složitější. No ne, nabíhá mi husí kůže, jako.
1: Chápu, no. Každý máme rád něco jiného.
0: No a vzpomínám ještě na mládí, když jsem přišel ze školky a naše mama se nás ptala, co jsme měli jako k svačině nebo k jídlu. A tam měla normálně strach, že nám tam dávají nějaký plesnivý chleba a víš, co to bylo?
1: Co to byl? Chleba po prázdninách.
0: Tak tělocvikem, viď. Vy ne, byl to mé chleba ze špenátovou vanou. Mě to v té době chutnalo a nedovedl jsem to vyjádřit. A byl to zelený chleba, no. Tak se tam ptala samozřejmě těch vychovatelek a došli jsme k tomu, že to je prostě chleba se špenátovkou.
1: No, tak dobrý.
0: Jestli vy máte nějaký zelený jídlo, samozřejmě nám pište.
1: Turista z festivalu.
0: To si pište. Je to, no, ale tam budete plesnivýho jídla, no. To zase super, nemusíme zacházet také do toho.
1: Tady nevím, jestli v tom chatu jde, čověče. Tam půj.
0: No a poslední věc, co mě k jídlu napadá, černé olivy jsou ten samý keř jako černé olivy, jenom jsou dřív sebraný. Takže můžeme zpátky k muzice.
1: Věděli jste, že? Jako vážně.
0: What? Shit! Tak to jenom byste nevěděli, jako co se na to musel jako zmínit.
1: Dobře, to.
0: Takže to byla jídelní část. My si teď během písničky jdeme písmenko a zkusíme vám na něj udělat nějaký takový jedno písmeno, jak to
1: říkali. Písmeno jsme to
0: první snad písmeno, říkali. No. Tak vám na to zkusíme udělat nějakou takovou krátkou
1: příběh.
0: Další pece, Redman, Method Man, Cypress Hill, War, Kid, tak pome.

0: tam celou dělu, tak řekneš mi konečně, co si dám, řekneš mi to, že to mám. Poděj!
1: A měli nový barvičky.
0: Cože, jakýže barvičky?
1: Ty to si namalujeme ve škole, ty jedovatí.
0: Ježiši Maria, to jiná se otrávit všechny. Šmaria, pano, za co mě trestáš? Kolik jsem toho dal?
1: Jenom zelenou a modrou.
0: Člověk se s tím pipá, kouká by mě do toho a on je bude likvidovat barvičkáma, jedněma, zelenejma. Počkej, až táta vystřízlivý, ten těch nám dá.
2: Chudáci malí.
3: Počkej na tátu, ten tích nandá.
4: Počkej, až táta vystřízlivý. Jo, takže zelený barvičky, vidíte sami, že někdy jsou i na štíru, že nejenom nám.
3: Ne, zelený barvičky pro králíčky.
4: No a my jsme si teda během písničky připravili takovou malou etídu na písmeno Z. Přece jenom dneska jsme úplně nelosovali, protože se nám to hodilo do toho zeleninového koutku. Tak, Lobo, máš tam něco připravené, já ti koukám přes rameno, máš tam takový textíček.
3: Něco tady mám, no, vymyslel jsem nějakou totální blbost, tak uvidíme, co z toho vzniklo.
4: Já dám taky hroznou šumpu, tak pojďme na to.
3: Tak, pojďme do toho. Zelený záložník z bojovky Znojmo zlomil záda záchranáři za zákrok začátečníka Zemana. Zmasakrovaný Zeman zatleskal, záchranář zakřičel zelená. Zástupce značky Zirkel za... Tyvo, co to kurva je? Záchvatem zakončil zápas.
4: To je dobrý, tyvo. Pěkně fotbalovo zelený.
3: Tak, no, trošku fotbalový, přesně.
4: Tak to já. Takže, přátelé, zívám lézku. Zase zelí. Strucu spruzeně zapijím zármutek zelenou. Zatracená zelenina zhatila zákusek. Z nenadání zapálím zelný zámotek. Zhulenej zežeru zelné zásoby.
3: Dobrý, ty se aspoň tak nezaškobrt jako já, tyho.
4: Jo, takže to jsme měli dnešní první pilici, že by bylo, jsme se tak jako pochechtli. Můžeme pokročit v nějaký další muzice, už trošku volizujeme půl a to znamená, že musíme kopnout do kočáru a přidat.
3: No, tak my teď zavítáme, asi to vypadá do toho Irska koště, dám si Cranberries.
4: Just my imagination, tak pojďme na to.

0: Je to všechno v pořádku, co?
1: Všecko ready, můžeme stát.
0: Dobře, tak milí posluchači, my jsme teď vybírali téma, který se v našem dnešním zeleným dílu pořadu Země koule a napadlo nás, že bychom mohli zavítat do lesa za zvířátkama.
1: Takzvaně nějaký přátelé zeleného údolí jsme si tak pohovořili.
0: Přesně tak, chcem slyšet výkřik sojky.
1: Dohráli nám Želvy Ninja, to je taky takový zajímavý, ten úplně není lesní jako téma, ale znělku mají strašně skvělou, takže jsme se neodpustili vám ji tam zahrát.
0: No, hlavně jsou zelený, že?
1: A teď už k tomu lesu. Kempuješ rád, nebo čundruješ rád, ne, takhle?
0: Jo, přebejvání v přírodě. Tak.
1: Já taky.
0: Ne, že bych teda jako byl takový ten klasický čundrista, který vyraží právě nějaký výlety na víc dnů, někam to, no, ale jako jedno čas klidně zakempím někde.
1: Vždycky vemeš usárnu a jede se.
0: No, ne, je fakt, že teďko v posledních letech už to není takový jako dřív, když jsme třeba jezdili na Ameriku nebo tak, no.
1: Pravda, tam už jsme dlouho.
0: Takže teďko už spíš jsem takový sejčkaný, když někam v finále jede, tak jsme jde na ubytovně nebo v nějaký chatce, no.
1: Já jsem shodou okolností měl být tenhle pátek, co byl 2 dny dozadu na čundru na Kokoříně, ale kvůli špatnému počasí jsme to odvolali, takže doufám, že si to někdy vynahradíme.
0: No jako klidně bych se někdy přidal na takovou letu, no. Říkám, už jsem dlouho takhle nebyl a hlavně nemám s kým ve finále.
1: Tak, tak jako to moc, asi nebyl
0: moc,
1: problém.
0: Moc lidí takhle jako už nevyráží na čundry. Jako dnešní generace, že jo, ty podle mě ani nevědí, co taková věc je.
1: Jak rozdělat oheň, přesně. To
0: co, jak rozdělat oheň?
1: Masňáci.
0: No, ty ani nevědí, co to je stana.
1: Já mám teda houpací síť, takovou tu, co vypadá jako síťovka.
0: Je, tak to je boží. No.
1: Vždycky se jako rád takhle někde vycuknu, no. A teďko no, jsme myšleli to téma. Mám strašně oblíbený jídlo na tyhle čundry, takový ten zapečený brambor v popelu, lomeno v alubalu. A vždycky ho vystylu různým špekem, cibulí, paprikou, nějaký sejra, takovýhle věci. Zvolím ho do popela. A teď už vlastně pomalu dorážíme díl, takže si to půjdu dělat. Mám na to takovej laskominu.
0: To já vždycky zbožňoval klasický špekáček na ohni, to je paráda.
1: No, tak to já taky, ale musí být na ohni, jako to není tak dobré.
0: To je jasný, právě no, na tom ohni to má ten správný feeling.
1: No a pak úplně nejvíc takový ty malý klobásky, takový ty bavorský, ty krátký světlý, nevím, jak bych to nazval pro
0: dávat. Jo, spíš jako grilovací za mě, než jako mě to čundrovací.
1: Lobo, první věc, kterou já dělám, jakoby to, na co mám chuť celou zimu, oni to v Lidlu prodávají jenom jako o sezóně.
0: Je to tak, no na tu grilovačku určitě. Jako
1: no, tak, takže uvidíme, no, nějaký takovýhle výkřik sojky a my jsme si k tomu vlastně připravili i tematickou muziku, teď jsem to pořadil.
0: No a je to dvojice, taková netradiční, ale jsou takový podobný jako my dva.
1: Já jsem Suchoš. Richard Genzer a Michal Suchánek, přátelé. Vlastně jsme přátelé zeleného údolí, je to právě parodie na znělku z toho seriálu, oni určitě vzpomínají a pojďme si asi pustit, nemá cenu se brodit kolem horké kaše.
0: Jdem na ní.

0: Znáš tuhle tu písničku? Tom dostal jednou nápad a přestal boudě chrápat, že má se něco stát.
1: Pavliku, musíme být potichu, abychom slyšeli všechny ptačí obyvatele tohoto lesa.
0: Oho, je, hrdu, co to je?
1: To je káně, Pavliku.
0: Káně, to je rychlý.
1: To je dudek, Pavlík.
0: Ten je hezký.
1: Pojď, nevyplaž ho. Tohle vzmu, Pavlíku.
0: Já to znám, ale teď mi to vypadlo, to je...
1: To je datel. Podívej.
0: A jo, datel. A jak datel je?
2: No, Cvrndo, já koukám, že jsme skoro na konci dnešního dílu.
3: Kolik? Jeden, dva vstupy, tři?
2: No, něco takovýho.
3: Tak uvidíme jenom tak, když už také finišujeme a vzhledem k tomu, že to zelený téma se dá vyčerpat docela na všech stranách, když jsme třeba zkusili nějaký anekdoty, co se toho týčou.
2: Něco na odlehčení, já souhlasím, jsem fakt.
3: No právě, že moc ne, nebo mám jednu, ale moc se mi nezelená, tak jestli máš ty, tak začni spíš ty.
2: Hele, jako já něco mám, ale bojím se trošku, jestli to není přes čáru, ale zkusíme to.
3: Tak ta, co mě napadá, je přes všechny čáry, takže asi to, pojďme do tmy.
2: Dobře, tak to vygradujeme ještě. Takže je rodina zelených a narodím malý Toníček zelený. A narodí se bez ručiček a bez nožiček, jenom hlava. No a jsou Vánoce, viď, tak Toníček dostane dárek, tak se přikutálí tomu stromečku, rozkouše ten balící papír, viď, krabici, kouká a říká, zase čepice.
3: K tomu se ponožky moc nehodí. Jako Cvrkoslav zelený jsem brát, že mám, že nejsem digitální, víš, jako bez ručiček.
2: Jo, jo.
3: No já tam mám, tyhle, ono to vlastně není úplně jako zelený vtip, no, ale slyšel jsem ho dneska na Facebooku, jak se mi to docela líbilo. Tam se ptali pána, jak ten píše nějaký vtipy, jako ať jim řekne nějaký nejhorší, co zatím napsal. Ne? Pánové, mám, že by bylo skvělý z humanitární to, kdyby v Africe bylo víc fabrik, který vyrábějí takový ty sítě proti hmyzu, ne? My se ptali jako proč. A pěno, že by prý umíralo míň komunit.
2: Lidi na maláry, ne, to je jako tyjo, to...
3: jako není to, to zelený, přísný, ale to přišlo mi to hrozně skvělý, tak jsem si ho jako zapamatoval, no a když vlastně nemám co, já jsem přešel nějakýma těma mysliveckýma, nebo tak jako běží zajíc po lese, tyva, ale ono to je všecko na jedno prdo, že jsem tam poslal něco míň zelenýho.
2: Já teda taky zmíním, kde jsem čerpal ten vtip, který vyprávěl jeden z členů kapely Tap Tap. Jsou takový ty postižený prostě lidi, kteří mají šlápou kapelu a takhle vyšvihnul na nějaký předávání cen a totálně mě rozsekal tím.
3: Já nevím, jestli jsi to slyšel, Tap Tap se teď budou přejmenovávat, prý se budou jmenovat do System of the Down. Já nevím, jestli se to kodátele, ale právě to už trošku předbíhám. Pojďme si dát písničku, my se s vámi rozloučíme, tohle byla taková
2: Odlečili jsme to dost a v repertoáru máme dál Ala Greena, což je jeden ze skvělých amerických soulových zpěváků a upravená věc od Disclosure do houseový verze skladba Feel Like I Do.
3: Tak pojďme na to, tohle je předposlední vstup a my se vás odloučíme. 1, 2, 3, 4.

0: My jsme pomalounku, polehunku dorazili ke konci dnešního dílu, takzvaně čas se nachýlil.
1: Bylo to za spod.
0: Asi jsme k tomu úplně tolik nekalili, nebo tak, ale musím říct, že lusk, lusk a na první dobrou jsme většinu vstupu nahráli, což se nám obvykle nestává.
1: No je to už ve finále asi třetí díl, kdy tolik nepopíme.
0: No, že vidíte, jdeme do sebe, ale vlastně to, co jsme dneska hovořili v tom dílu, úplně tomu nesvědčí, jo. Dobrali jsme pěkný témata a vypadáme z toho jako pěkný vývrhelové.
1: Jo, ale za mě to bylo dobrý, tyjo, fajn díl.
0: Já jsem si tak užil, sice jsme dneska necestovali někam jako za destinací nebo za nějakým místem, cestovali jsme za barvou.
1: To Irsko jsme nakonec vynechali, no to.
0: Byli tam Cranberries, neříkej.
1: No, ale nebyli jsme tam, víš jak.
0: No, fyzicky ne, tak třeba na přes rok, přátelé, třeba si příští rok, pokud Bůh dá, můžeme zpříjemnit den svatého Patrika právě cestou do Irska.
1: A vy můžete čekat reportáž přímo z místa konání.
0: Jakože tam budeme repovat, jo.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak to je přesně ta reportáž z Rádia B. To jsou
1: ne, asi.
0: MC7 borci na druhou. To jsme přesně my dva. No a... Asi já mi zbývá, než už to prostě odtleskat, klapka, klapla.
1: Jo, díky, že jste poslouchali až sem a my se slyšíme v dalším díle pořadu Země koule. Kam to bude, to vám neřekneme.
0: A kdy to bude, to vám taky neřekneme. Za mě taky velký díky. Tohle byl Cvrkoslav Zelený, DJ Lobo.
1: No a pořad Země koule na Rádiu Bčko.
0: Tentokrát v zeleném směru a zeleném svetru.
1: A zeleném údolí.
0: Takže už poslední písnička, jmenuje se Fuck You.
1: A mají na svědomí CeeLo Green, což je takovej malý človíček.
0: Tedy opět zelená. No a jestli stihneme, tak je tam mixovaný Green Day od Meta Weaselbastera, naše oblíbence.
1: Je to tak. Mějte se fajn a zase příště.
0: Čego, čego a hele zdar.
1: Čau.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: A nebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale no, uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapradí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomaloučku, polehoučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož, vitajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Jirska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: V reklamě na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na svatý Patrika.
1: Ale jinak to mám tady, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený člověk velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Chodvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma a říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: Jsi, to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrychtoval, no a zapal jsem do peří.
0: No, taky jsem tvátil Vánoc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Letos jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama. Štěpáne, Štěpáne, jdeme, nebo.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak dopadne.
1: Taky a samozřejmě v tom nenechám. No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba, zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. Jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí,

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma. Teprve žije. Rádio B.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

snad je to blízko. Urychlovač částic z dimenze disco science. Máme pár.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Je 8 hodin večer na Rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Rádio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte, co skladba to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

got shall get. Them that's not shall lose.